verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečím.

0: veď má rozpuči. Už ma nesie ponad devín v náruči. V ruke káva v šálke, v druhej cigareta. Nepoznám vás, drahý, nie ste z tohto sveta. Čakám tu na pevný vzťah a vy ste vetroplach. Zahrmel, až z cesty zdvihlo prach. A vzrušenie z tej sily oddalo ma v bázni. Krútil sa jak slovo Božie v kázni. Až kým ako otočeným zúmom nezmizol raz navždy nad Majštúnom.
1: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví,